0: Sorry, 1-8-5-4, call you in. 2-2-3-6.
1: 15-15-5.
2: Okay, Roger, deploy.
0: 15-5.
2: Do I have a medical charge for this?
0: I believe so.
3: Medic 7's going to ground.
2: What's your ETA, Medic 7?
4: 2 minutes.
2: Alright, we got a VP of 8-40 in a radio.
4: Okay.
0: 15-2.
5: This is 101. We only have 3 ambulances, and I believe they're all taken right now.
0: Alright, so he has a 17-year-old. Gracias, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, s